0: Re, biru lang.
1: Is K, R, I. Ini adalah K, R, 1.
2: Itu K, R, ajin.
3: Destar, ko, R, e.
4: Esto es K, R, 1.
5: To je K, tečka, R, tečka, 1.
6: Detaj, ko, R, e.
7: Is J, K, this is K, R, 1.